pensatele potomci, mirnul poniorském triumfu na porhají tenisových výstrů, postoupil Ivan Lendl v Detroitu do semifinále soutěže VTT dotované 250 000 dolarů, když porazil bez větší námahy Maďara Baláše Tarotiho ve sestadách 6-2, 6-2, 6-2. Bojí o účast v závěrečném utkání.